hradba kamení takhle a teď přišel, prohlížel si nás, co jsme zač, jako všechno dobrý. Tak jo, ten řidič s ním prohodil pár slov, ne? Pak nás požádal,

Vidíte, balet Jihočeského divadla a mistra hry na akordeon Maxima Topkina. Sobota 19. září, zámecká jízdárna v Českém Krumlově a Moda Fashion Days. Prodej vstupenek, info.

skvělí učitelé, máme tam skvělé učitelky, máme tam bezpečí, máme tam městskou policii, máme hasičský sbor, co bychom si mohli, máme překrásný sportovní areál.

0: To je fofa.
1: Pořád, pořád, pořád. Takže já říkám, spoustu energie stálo to vybudovat, ale udržet ten provoz a za toho velkého provozu,

turné po Slovensku, no tak jsme se vrátili vzhledem k tomu, že já jsem tam měl ještě babičku, dědečka, tak jsem se vrátil, nelitoval jsem to, i když prostě bohužel jako

0: Rybnáš je dobrý táta. Ztracenka, ztracená naděje. Měl jste někdy ztracenou naději, nebo jste to tou hudbou?
1: No vždycky... tak...

0: iluze nedělal.
1: To je pravda, to je pravda. A myslím si, že to hodně v nastavení hlavy. Že
0: jo.
1: Můj kamarád lékař říkal, hodně věcí máme psychosomatických a vyrábíme si je sami. Ale

Nacházíme u budovy, která je výrobnou krmných směsí, což je srdce tady našeho areálu v zemědělských službách Dyním, kde vyrábíme krmné směsi pro hospodářská zvířata, zejména pak

jestli to byl krátký výkon, jednoduchý výkon, jestli prostě ta taktika a to instrumentárium a to všechno si zvolil dobře a správně, že vlastně ten pacient proběh bez problémů. A druhá věc je potom, jestli se ti

0: s partou, kterou tady dneska vystoupíte, zpívá pan Štrébl. Jak jste se k němu dostali? On nám to říkal loni tady už, ale jako, jak jste si ho vyhlídli? Co se nám na něm líbilo?
1: No, my jsme si ho nevyhlídli, on si vyhlídl nás.
0: Aha, tak

tehdy. A takže moje první otázka byla, jestli by pro mě měl místo. To bylo takový, on říkal, že vyhýbal.